0: 35 and around from the showers. North 20, can you just log that CPS was notified?
1: Medical emergency. Respond 2350 Limerie Street, Unit 122, District 3, Ladder 3. Respond 2350 Limerie Street, Unit 122.
2: Yeah, 9322,
3: 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322. 9322